Nuže dari haraniš, tuhtu stade galarugu, nuže cat oledi mihas, o nuže kvala hula,